Titulná pieseň z nového albumu The Field, Now You Exist, potom Mark Isham a Abandoned Jukebox a Things I Never See a potom David Kolár a jeho 4FM number 1 a včera mi doručil David Kolár aj number 2, takže v premiére v Rádiu FM, len pre Rádiu FM David Kolár.